0: započnemy tež mojdžanca zase vodnova s Matejom Čisokom. Sem v štúdiu, dobar ráno, Matejo.
1: Dobar ránko, a to paládame na džensnejšie úsovanie,
0: abo? Celé pravé.
1: Kaj sa to činí, haj ve našim ričnom kučiku, venuje sa doktor Anja Bončová svojimným mienam žonu. Šako v obkeč budeme v zajšich letách zmenu, štož tému nastupa. Ponc my vám zase naše novosti ve obrazach vozivili, to padáme sa dokoniec na beach túru do nižozemského Leuwardena, kdež by zetkanie fúen, aby kamencu sú minené týdžen na 30-letné obstače doma Sviatej Moniky zladovali, tiež o tam máme niekotre obrazky. A Beno Šouta vunie dženca ráno ve čiščani za vodu ve vúdvoru a so potom od 7 pravi dvône o tam šizevi a nám raz povedaš, to tam také šedne džen za živo maja.
0: To a ešte veľa viac našim džensnejším vúsovaniu. Nietko od rania 5 vúsovame a to vieso hač do 9. Za vás live z Budešina.

Zdipkom, biedel náš jest, čia a stincime vizati špoladnič na aktuálne dženstníše vedro. Dženca ráno sme predi išo s Matijom o tom rečovoj. Je, ako sme tu do budeského štúdia, cíštoč na 4 júoj. Cíle tak upadalo, kaj brek zoso, čím nám ročel tvorí nad budešinom, nad horní vúžicu, tiežku oboko zec, byto hížo vidžeč a na kromě tu tě je naraz světvomodré nebě a runě tajke je nětko tež po cvě horní vůžice máme světvomodré nebě s někotrými mročelemi. Bylo dňa pak může tež zase trochu viac mročelů na nás čakač dženca vostane sucho, tak na meteorologové věstče. Živěsli je prostupa bylo dňa na 21 do 23 stopňů, tolika dženstnější putnice do Rožanta, či vostanu suchy, ale na kůži pat budu dre kapu trebač. Tyž juco zmijeme s blakami tošem, ručile, vodladaje od toho, pak ma byč přečelně a tyž to sucho. Živé sliepro, trochu stupajúce na 23 do 24 stopňu a piatk, kajž tyž konste dženia, ma byč zaso přečelnišo, litne svunco nás vočakuje a temperatúry stupaja potom tyž zaso na 27 do 29 stopňu.

0: Jena pošestčić.
1: Serbski rozvoz. Povjesće. V studiju Matej Gisvauk.
2: Dobra ranja. Rečnice staršijskih radov na serbskim gimnaziju v Budešinje su svačera ze zastuperemi krajnega zarada za šulu a kubvanje na rozmu zetkali. Kajše zdjeli rečnik staršijskih radov Tomáš Wenzel, chce so navoda kubvanišća vo vutvorenje mestna za šulsku asistencu pracovač, zo bychu so vúčarjo bole podpirali. Nedostatk serbsce rečacich vúčarjo pak nehodži so vúrunač, doke švobsti v tym nastupanju generelne nedostatk, a serbsce vúčarjo napríklad ze šelak ki přičin na druhých šulách dževaja, na čož lázub žanuliu nima. Posadk rozmluje bier, so na serbskim gymnáziu pobrachovacích mačonorečných serbských vúčorů dla od nuho šulského leta viac po koncepče 2+, nevúčuje. Na ležovnosti Bohovansko-šulské centrum ve Vojerecach tvária nové ladanský labor, kýž dživa tež z kumšnej inteligencu. To je zdjeli budeský krajnorane zárad na naprašvanie. Za 3,5 milionov euro nastáva moderný dom za vúkubanie ladarjov. Všetké modelové bydlenia so se senzorami vôrtuja zomolí strôrtu pacientu kontrolovač a automatisce medikamente dodovač. Nimo toho zmia tam nové jezdne stoje z kumšnej inteligencu, kýž maja ladanskému personali dživo voložič. Konc přichodne leta chceža moderne ladanský labor Votovrič, kýž kraj Sakska a budeský okres financujete. Penzie za zvěřata ve budeským okresu jsou se s počátkom prozdninu nimale dospůjne vůčežené. Jakub Vočor se nadrobnostčemi.
3: Boranecach jsou přes celý prozdninský čas vukniovaní. Nekotrým doběchu samo odprajíč tak tamniša zvěřečná penzia. Maja tam 8 místnů za psy a 10 za kočky. Tyž penzia za zvěřata pančicach kukové je nimale dospůjne vůčežená. Tam staraja so vo sebe vo ptáčky, kaž kakadúby a dalše papagaje, nimo to tež vo kočky. Maja tyž sami citydžené liečnú přestavku penzii. Močinkec skoča penzia v Rachľuje pola Kulova má svoje 12 miestnú hadžo vzrieč augusta vukniované, ale zdžela tyž, zo je lica mienie naprašovanie, dokež ľudžo bole na peneze ladaja.
2: Kvitane Čanský z 5. jezo, jinak hač předvídžané vylieču hišče nevodpušča. Kajž krajne zárad za ryčne zavěry z džilí planuje to netko najzajšo za názimu. Dotal pobrachu je hišče trebna dovolnosť. Kvitane Čanský z 5. jezo od loňčo v obširne zaníruja, šelaké džova pak sú jenež s zniženým stavom vody možné. S ponoveniom chce zárad tež kvalitu vody polepšič a silnému roznoženiu modrých algo zadživač. Zanírovania má hač 2024. Ve budeským okresu je lico telko červených milanov kajšišče ženie. Kajš spichovanské tomarstvo, dačo škytne stáci ve nesačidle z džili, sú lica 870 nezčacich poru tutých rúbežných takú zvistčili. 2020 moža tam sú čmoného tomarstva v júniu rynku přičinili. Přitom sú tiež tojšto plastových odpadkov zniezdu odstronili. Vo sebe zbytky ratarské abo vúžorské šnore sú strašné za ptaky. A to bo nebychu naše povestče, kýž namakače na našej internetovej strone Rune, takéž v našej dámodnej app MDR Sábia.
1: Vedro.
2: Žive slibro pokaza 14 stopňov v Budešine a duje hoj taký cúny vecik, ča ja nekotre mročele na nebiu, dženca pak mimo suchovastač a buďže miniate, raz slunčne, raz kusk bolo pomročené a žive slibro te zalese v horní Užice dženca na maximálne 23 stopňov.
0: Keď podale na 4 smier dreždenem je s ohonom a počnicu, tam leži de dale dve voboruči nakvadného auta na jestný mier s ohonom a počnicu, to potekim je.
1: Serbský rozvoz.
0: Jeli za mačo za nás dalšie vopkatné pokyvy, kýba so vám nešto tamne na útrobe leži, zvonča rady na nás do Budušina. Budušin viezo 17400 je naše číslo, kýba so písače nám pojesť. Naši app MDR Serbia môžete z nami četovať.

0: Ljubičiči, ja šako vem, za mače vulke proznina, za maja vaše moze, vodpočink, vod šule, vod toho dobičce, vodži naše možne prašenja, vodmovič, ali ja se mislu, na tute prašenje vodmovič, buče vam vulke veselo činič, što abo koho da džiči tule vopisuja?
1: Da kulvata.
2: Da jo čavene hat zelena.
3: Tam se počki nucka. Neko trase cele vatke. A neko get su cele škrupavo.
4: Da su šake kjopsam.
3: Vleču te najlepe svoja.
5: Ja. Skodjarka.
0: Dobje po tekim krutki vurisk z našo aktualno dundakovoho hodančka a netko fix. Postčoče nam prav vodmu. Hač to jucišo štvortka pak jako milku na serbski-program@mdr.de abo direktne přes našu internetnu stronu. Tam možete po tekim pravu vodmu celé jednore formulare zapodat šmač a nan vám zaujistče tež při tým pomhataj. Sobotu přehradži vám potom dundak štuje dobu a štu smier so přes Darik Veselič. A s tym, Janietko, tyś wasz czas, lubi dzieci, na was czeka Lexi.
6: Czego dla? Jak? Co? Lexia, proszę so.
7: Mnie so tak lubiło. Haj, nać ją mnie tam zasoraz pojedziemy.
8: Haj. Škoda jenož je, co jsme dlouho po puču. Předehač si tam dojedeme.
6: Dobré ranně, vamaj.
8: Vítaj, Lexio.
7: Dobré ranně, haj, vítaj.
6: Děda staj čera byvoj?
8: V kupanské hali.
7: To vyše rýně. Spíšné suadvo, skakadvo a vysoké žomy. A jeden basenk tyž vonka, mě so jara lubivo.
8: Mi tyž. Ja ližach s mamunaj radšo v čupvi selenej vodže. Večo vonka pod vyznym nebjom a hudba ze svicami pod vodu. Prawa venes atmosféra.
6: To klinči za tym, zošče tam čera šice zromadnje mirne dzień doživili.
8: Hoj, byše kus kajš dovolu.
6: Ta selena voda, Josefina, je ona tvoje koži tyva?
8: Haj, moja koža by potom pravje mješka a nekak vo sebe čista. Sem so tam samorejnje na bohachu znošovala. Če odla to tak by, ani nevam.
6: Haj, to selena voda zamože. Zo se so tam samo znošovala, zvisuje s tem, zo by tam koncentracija sele pomjernje vysoka.
8: Kak to meniš?
6: Znaje taj mortve morjo?
8: Haj, vizo.
7: Sem je jole na karče namakal, je blízko Jeruzalema.
6: Haj, prav je.
8: A što tam je?
6: Tam je teko sele ve vodže, zo so ľudžo cele vod samo na povrchu znošuja.
7: Jenož sele dla?
6: Čim viace sele ve vodže je, čim jednorišo so človek na je povrchu znošuje.
8: Môžemo i to doma ve vani tiež doživiť?
7: Kelko litru ta v tajkej vani je?
6: 150 litru. Byrnješ nemože tajto miestna dla spúaniu přirunovač.
8: A kelko sele doby moj přidač?
6: Dež ma taj litru v honc, treba taj na 1 litr vody jednu cejčinu. Potekim nekak 300 gramov sele.
8: A to potom 150 razu?
7: To sú 540 kilogramov sele. Ej, če moj to vzpytač, Josefina?
8: Haj, to bude zajímavý experiment.

0: Dečije kući srpskim ozvosom.
1: Džensas doktor Anju Bohančuje.
2: Nihtu nikomu ne sluša. Tole nech je moja votmova na šeleke tvrdženja nastupajo specifiske kuncoki za svojbne meno žonu. Tyž menuje so holca abo njevudata žona Hanka Šočic, rika to, zo ona pokadža ze svojbe Šočic. Je nan menuje so Jan Šota, je mačpak Marija Šočina. V vestrch kontekstach užívame menovú formu Šočic tež v zvisku z muskej osobu, a to poda hulcu, potom pak ste svojbne meno na prinimestnie. Napríklad, dženca je Šočic beno poda nás na vopeče byl. Tež Mária Šočina, abo Jadviga Kraucová, svojimaj manželskýmaj nesvúšate. Menová forma zúraznia jenož, so je Mária manželská vestoho Šote, a Jadviga manželská vestoho Krauca. Ale samo tu v obkičbujeme zajšvých letach zmenu. Tež nevúdate žone môža svoj kuncoku ec, respektívne ic, odpovožiť a miesto toho kuncoku údate je žone přiúzač. Dalšie koncelácie bych môha naličiť. Po takým, menové formy kajš Šočic, Šočina, Kraucec abo Kraucová zúraznia dženca zvestosťu jenož, so je nošarka mena žona. Tole je po mojim meneniu nešto junkrotne. Ja v osobince svoje srbske svojbne meno samozrozumlivie nošu a nebych je dobrovoľne odpovožíva.
3: To by je dženstnejší riečný kúčik z doktor Anju Bohončovej. Šočic, to však by je meno, ktoré je ako příklad volila a beno Šota. Tun sa tiež poľa nás přizví a to za 6 menšinov z Vúdvoria. A tam je popuču v závodže, čiž sa voda čiští.

W februarie sme wotentuji žonasčelako rozpraveli, zo vusadža so v Sakski vúriadne pravidva za nojenje v končinach, kotruž sú s dusikom vopčežene. To by Sakske ministerstvo za ratarstvo rozsudživo, potom zo by zjazkové súdnictvo také podobné riadovanie bajerske začisnilo. Příčina? Vopačný pravnický základ, na kotrž so nojenské pravidla zvožovachu. A dokud by to Sakske je celé podobné radovane, rožeše tu pravnická nevěstost za ratarju, kotrž cuše ministerstvo vopinč. A s tým je dre pravie jednalo. V budešine je menujúci kunc junia Sakske vyše súdnictvo za zariadnické prašenia UVG rozsudživo zo aktuálne Sakske nojenské pravidla vopravdže nepvača. Tež tu je potekým hinejší pravnický základ triebne. A to nakoncu rieka, zo Sakske ratarjo nadal náročnejšie předpisy za nojenie ve vopčežovaných končinách vopkeč bohač netreba ja. K tutem pravidlom miestrom slúša sa ma so množstvo dusikového nojiva redukovač a celé nojenie dokvadnejšie dokumentovač. S dusikom v občažované končiny sú horné Búžice, južní Kamenca, vúkodne Budešina, vokúvo Zoreca a tiež vokúvo Habrachčic, to je Nemsce, Ebersbach.

A ja sejdu za svotu před listčinu, kotruž je mi hudžbna redakcija přepodala. Tute titule, ište na nas čakaja. Na 100 let spieva Hubert Koller.

0: krótko na biel na dziewięcie, 8 godzin, 14.
1: Serbski rozwoz popuczu live na Strzelaku.
0: Lecze 2023 je zamieru zwiazk za wodwodu przy klosztorskie wodze, so przydrużył nowemu zamieruemu zwiazki woda a wodwoda w Łužica. Niedoszemu zwiazki przysłuszeszy 10 przyprawu za redzenie animale 100 a posta kilometru rowu. Wele studie wody za redzenie przyjdzie też do wódworia. Tam, gdzie się dżęca rano nasz reporter Beno Szuta. Nietko z tej przy tebi jeden z specjalistów, Beno, gdzieś trybi też przy havariach pomacz.
2: A tu też szans znaje. To ja ale z delenki się to dozno sobudziła, a tu też może opowiedzieć też z okną laracza, prać o dżęca zmiło wiele dziła, dżęca nie zmiło wiele dziła. Gdyż na przykład nitko, słońko świeci, mądre niebio, to jest mirne za was, a gdyż pa zliwki szynu, to znowu wiecie, co robić, kiedźbować, co robić, przygotowani być, co pontola, haj, robić indziej dziewać.
3: Haj, to jest tak. Nasze dziewo jest odwisne od wiedra. To wiedro jest, czym, to takie pijemne wiedro, jak nieke, to jest zupo, to są jaradzini. Co jest nam nieposłe, to jest wiele zliwków, albo zimne wiedro, nasze bakterie, to są zwiereczka. To trzeba pomiennie dobre wymienienia, a to jest jednoż maja, gdzieś jo rane wiedro.
2: No, a gdyż po zliwki są, co to powiem za was rika? Klumpu chciała dać, albo jo jo pan wiele los we udworu, albo dobyć o skierę wonię, czy tam do tych sody są klumpa?
3: No i to jest rozdzielnie. Gdyż są wiele zliwki wszędzie, ja te jace wody, pan są te w kanalu jeszcze chyba, drugi pan piesk, albo kamene wszędzie, albo samo też watę od cichu, to jsme czas namieli. A když jen ještě níže leží, vás toho, to se pan pohybuje a pan se může to do té klipu sunč. Pan malá za to běží. To pan naše příprav se přizivě a právě hát, jen ještě neštěme, budeme to dělat. To je jedna věc. A to tam je, čím jac vode šinže, čím kmenče kdyby to běží. No, rábě kdyby lada, to se běží, může zahvada důvěř, se připrav.
2: No, a ta rábě jsou růny, já vidím, tam je napravo záde, vůbec 3 metry preč od mé jsou také rábě, když něco růbe, on se já, už jsem pravil, také vate od cichy, po takým drevo on ankače. Štášte hovák také šo ve těch kšítkách, ve těch rábách ležalo, že ještě znovu on se z vode čaneli. Já někde nechám musíč na perštěne, alebo také něco, ale šta je nanka po vás tak?
3: Nej, popravím, jo, še mače z nepšindu, ki su rarube, te drevo, kaž prajene, to je ve kanalu, to se hače jo nedostane, to ostane ve jedné klumpy vysajo. Ale jo, potom jsme všechny věcky nankali. Nikotru lidi po nich kluče potají, to je žádný šanc, že nemáš te ve rábě ve těch mačiznách, to nevidíš jace. Štěstno jsme ty nankali, ale pojďte po to, co ty byly kumštny zuby, ta šadáve,
2: to je jich jedeš nicht do pota, bo ještě snadno, kde může to být. To prašen, že tam mám nejvíce starostu činí, hladají na odpadky a odvodu.
3: No, ve odvodu popravím, že jaké máte z něčeho potaž nima, jaká jsou to te vožné labky, alebo to vato šlábiky za huši, to nám jarovole češi činí, dokud to zateká naše klumpu. Naše klumpu může všechny věci rozčískat, to pasou pan ty druhé nepší poradí, dokud to cajky jara
2: robustne, no, to je také něco, to je také také lapky, to se nesmí dělat rostorat, no.
3: To se nerostorat, to je to tam něco potaž, nimi já popravím si to odpadky, to nimi já ve odvodě něco potaž. Ale, každý to právě nejo, že ještě doma, že z očů to je preč.
2: A může čo zvěštit, že je to se nuzdalo, že je to zaběžalo?
3: No jen zvěštit, že je to něco stalo, ale tak direktně, že jen právě někde tam, abo tam je to šišlo. Je má svoje, jen tuka na něco, ale tak právě za jim právě někdy tisy to bylo, to je jara Češko. A to je ty pravnosti jara strašně popravo, než to prajíč, dokud jedne by to pojím do boka zač.
2: No to je věru na kůži pat. A šta ještě mi, stanu je to pozadky zaslyšet, šta ještě mi potom tejší ještě děnca zeznač, blíže zeznač, že vlastně by ta mašina, když tu pozadku běží, to je úlke nakladné auto, to je od živa, my jsme růne přiladovali, a vy jste to pozadku slyšeli, kaž prane to, pon tež, také mašiny jsou trebné, jeli jsou, také havarie, jeli jsou zlivky, ale tež při druhých náležnostách, ale o tom kaž prane božíš o viace.
0: Stajnje duš sol lije, potom vidžo sobudživačerjo vodovi ređanje, zodrbja so přijotovač na nuzove zasadženje. So voda šudžetiš tak odveži, kaž dobi. Smišak dženca rano již osvišeli, što šitko v vopvočkach namakaja. Juno Bena i dženca ište svišime, a to za nekak 23, večer 23 menšinu.
1: Serbski rozvoz po puču live na Sčelaku.

Žinsajaten 9. Juli zašaltovali ščo aktuálne magazín a při mikrofóne je za vás Anja Kochoj-Švarcová. Vítam vás učobňažujúcim vám redne ženu.

Schule za dolnosarskoreca kulturu v mešče vedmela se v feriach kompaktne kurs dolnosarskoreca, a to južo veci ako čižašča let. Přijduce tyžen buža zase tak daleko. Lidstvo obžilníkov se poušuje dále. Lidstvo kozistov z tu a ukraja je nám vednica Uta Henčelova kvišči dala, že nento majú 120 přizjavenju, což je zase rekord. A vena je také už přeražila, až ten raz také přijdu ze švýcarskeje a pelskeje. Cáse uknú také znáte oblica sarskeje, ten raz je to krajne rašts okresas prevenusa Martin Häusler. Vici novosču okovo kompaktnega kursa zgönjušo pen penježele v našom programje v rozgronje ze sjednicu Utu Henčeloviju. Ale ešti neco sme vam kšili groniš, ne vici kursisto kompaktnega kursa ga přižo južo konc tyženja do mesta. Za nich sú přigotovali redne program tek zvenka v ucve. A gaž budu duce v mieste, pen ga je také příšto kontakta se Serbami a snáš také serskej pejedáš. Snáš, což o také vys uznáš, až myžeš o serský. Ve serskej kulturní informácii Lotka majú pins ze serskýho lípu, také ga majú přítyku vajnsku glicku, kaž také mášo, kúžde výži až čo Serbe. Jo až je programa, ktorýž sú za kurzistu přigotovali, ga jo také přístup za kúždego, abo kúždu, ako gronione penježele, zmiome pen ešti viecej informáciu okovo kompaktnego kurza za vás.

0: Modosne naših serskih sahi jasele se na ferie, ale viele lichego casa nie zmiju. Stojega južo přiduce letne vieraš před žoriami, kokote zase budu a tam cynie se miastem teke mysli viedradla Gregor Klim WWC.
1: Žovete Kenia, jo možno až púža zase garuco s temperaturami okovo stržasča gradu. Vesne možine sú ako zaredovarje pon zagronite se v to staraš až Kenia nelidujú předvujkové garcoše. To kroni možinský koordinátor domovine Dominik Rödel. Venuse kokota nízko povesujú, aby svežin netrau předvujko, kaže budú úsoké temperatúry jo veto možno redovaš to kroni Kerstin Lies vete Vilanojc Kenienca ve Bewe Görje. Majú Kenia gršbu vechvodku stojaš a majú přestavky, to teke utraju. Jano Cevecas, ve svojincu stojaš jo zakejn kritisky, negledajúce na to, až sú Kenince ved nabranko přes kokote kradu vedvisne, na koncu má prioritu strovosť zvierieta. Sledkojú mu se ve situácii rozsúžiš lic, jo pši veľké gercože rejtovanie možné, abo nic, to kroní Kerstin Lies.
0: Jo, gledam raz, kak to ugleda se s vedrom, peš od 20. julija budžete predne kokota barbuce a torejo. Jo, a pomusice z mjom pen netešči daljšne čojnje okovo kokoto za vas.

0: Při telefonie mám nento redaktorku našego sarskiego tyženika Nowy Casnik, a to je Jill Francis Kettlecoitz. Dobrý žen, Jill.
1: Dobrý žen.
0: Jo, žen so dostanu u kniky svoje opísma, ten sledný švýský žen, jo, žen za bramborské zavěště bude to také téma v novém udašu Casnika, abo?
1: No, my pokážeme ho a tam na to, které možnosti mají Žiži v prosninském času se zabírat. Například pokážeme na projekt Zlobische Mythen neu gedacht, jung gespielt. To je taká živatová živanická, ako se vedme jo v Novej Srbši jazoru. Abo také mají Žiži možnost, se obželíš na baslenském ubežovaniu, kenč ugetujo Domunijski muzej Dešno. Tam so veni prosone, basliše, ozo pev kreativne, važni, pebitovaš jedan crejove kvarton, ku tem je krabat.
0: Po takem zgoniju žiši, a modestne, co mogu ciniš ve ferijach, kotere tem mašo ešte venujem udašu?
1: Jicho, vjegin, vjele, dokulaš mame 12 čo bokove udaše ten raz. To jo obšoru dosť, čo dipkonje ku startoju feriju mrešo vece cvetaš ve novom casniku 12 čo bokov, a te předovšem teke obšimjeju Riagavu, náš přidak za možinu, a tam jo tema nejrytnejšie majský bom, abo svetkovne bom ve Dolnej Vúžice. To ubežovanie ugotujú tej domovina a Nowy Casnik. A tam zgonio, že kto sú te dobešarie, kto jo zaušim se obželiu a máš ešte raz redne fóta majských bomov alebo svetkovnego boma. A ešte žil Riagavy se pešegujú na sportové téme, na volejbalové turnier v domovine a také na kopajncové turnier domovine. Also to sú už od storice, myslím, no ja veľa boku Riagavy s bomami a se sportom.
0: Jo, feriové téme to sú, ale vážne téme zaujšte rolu grajú, kak to ugleda se s cerkvinným bokom?
1: Ten jo také pödla dupkonie na zahrupienku nového mesiaca. Vyščop šosane pöstčívaš za orgole v Slepienskej cerkvi. To je jedna téma.
0: 12 boko to gronie, až máš ešte viele veci tému, co sa tam na kúštupad ešte uzvignúš?
1: Až jo mil sonet miatel pri elektronickej muzice svoju premiéru pri programie moja vec jo ako ju vapiom vedľa uzeciade. Jo, sledný týždeň, also pétk, sobotu a nieželu jo sa ten program pokazal. To je jasné, až to máme v Novom Casniku. My pokážeme také na Vúžesku filmovú prehliadku, také viegin, vedna vec, slednú sriodu, jo to bolo, ale na tých 12 bokov nejo za to dosť miestna bolo, to groní, nem to prižo jano malý text, a prídúce týždeň jeden celý bok, až môžeš také viele foto k tomu vidieš. Jo, also to je jedna budnosť s tými bokami, ale ja musím to také šafnú špísať, to príže ešte k tomu. Ja som ho a tam šuži bola, také na bajkovém festivalu v Dešne, tam je také malý přínosk. Jo, ach so, ja ako som Riagavu spomnievala, som ešte neco zabila. Viegin zajemný přínosk, jo také vod našeje lešojskeje pomocnice Lucy Leuchenoitz. Ona jo intervjujovala jednoho abiturienta, respektívne nento absolventa Dolnosiarskeho gymnáziuma Kacpa Fidek, bňa sležil dve leše v Serbach v Pelskej Vúžice a v tom neco ulicujo. To nejo direktne žil Riagavy, ale také možinská téma, ako jo zajmná.
0: Jo, šokné téme sú zajmné, zase v novom údašu našeho sarského týženika Nowy Casnik. Žikujú sa pri telefóne jo bývá redaktorka Jill Francis Kettlecoitz. Na pen žicem ešte redne žien a redne týžen.
1: Jo, žikujem sa my žicem také našim citárkam a citáriam redne lešojský prozninský cas. Jo, jolic máš o prozniny, máš o dovol. Pežovajš o ten cas, užívajš o ten cas, cítajš o také Nowy Casnik a ešte učobná gratulácia tým, ako sú dobili v našom ubežovaniu v nejrednejšie svetkovný bom alebo majský bom.

Šula je mimo 6 tyženjů, mimo úcpy to je velika věc za úkniku. Ale šulíka netyknu jano gvůvy do knihu, ale nekotary také zpívají v kóre například. Kór Dolnosarského gymnáziuma Jens Milžínce už slyšeli ve sarském programě a v toštom už staršem nagravaniu slyšíme, jak se na férie jasile. Úspaš se a kúpa a nemyslíš na uknenie a šulské múcanie, to je spiel našeho reda muzika týženia. Petmotom juhu, férie. Prežívajš o ten lichý čas.

Čuli za Dolnosarskoreca kulturu ove mešče vetmeva se ve ferijach kompaktne kurs Dolnosarskoreca, a to južo veci ako čižašča let. Přiduce tyžen buža zase tak daleko. Lidsbo obželniku se poušujo dale, lidsbo kursistu z tua ukraja, ja nam vednica Uta Henčelova kvišči dała, ižo ninto maju 100 a dvažašča přizjavenju, což je zase rekord. A vena jo teke juža přeraživa, až ten raz teke přidu ze švýcarskeje a pelskeje. Ca se uknu teke znate oblica sarskeje, ten Ten raz je to krajne rašt z okresa z prevenisa Martin Häusler. Vici novosču okovo kompaktnega kursa z Gönjo Chopin Penježele v našom programje v rozgronje ze sjednicu Utu Henčeloviju, ale ešti neco sme vam kšili groniš, ne vici kursistu kompaktnega kursa ga přižo južo konc tyženja do mesta. Za njih su přigotovali redne program tek zvenka vucbe, a ga še budu duce v mesče, pen ga kšijeteke přišto kontakta ze Serbami a snaš teke serske pejedaš. Snaš, cože teke vys uznaš, až mižeša serski, ve serske kulturnej informaciji lotka maju pins ze serskeju lipu, take ga maju přiteko vajnsku glicku, kaž take mašo, kužde viži až ča Serbe. Jo, až je programa, kterýž su za kursistu přigotovali ga jo teke přist stupne za kuždego, abo kuždu, ako gronjone penježel, zmijome pen išti vici informaciju okovo kompaktnega kursa za vas.